0: www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.
1: Don't break my heart.

Čekal jsem dlouho a když už jsem nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen utíkám.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Polární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rytmus.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Věděli jste, že?
1: V roce 2028 to bude 390 let od vypálení dnešního města Mladá Boleslav za 30leté války. Město bylo během 30leté války opakovaně zničeno. V roce 1631 císařskými vojsky a v roce 1640 Švédy. Málo kdo si uvědomuje, jak brutálně válka město zlomila. Populace spadla skoro o polovinu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy. Řidiči cestující mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem musí od března letošního roku projíždět Vlkavou s výrazným omezením. Kvůli opravě více než kilometr dlouhého úseku tu dopravu kyvadlově řídí semafory. Práce na tomto vytíženém úseku by mohly skončit v polovině léta. Prezident Petr Pavel bude chtít zítra od Miroslava Hlaváče, kterého navrhla vláda na náčelníka generálního štábu České armády, slyšet jeho priority. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Nahradí Karla Řehku.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové mistrovství světa začne už 11. června. Ze všeho nejdříve si od 21 hodin zahraje Mexiko proti Jihoafrické republice. Naši se příští pátek 12. června utkají s Jižní Koreou. Hrát se bude ve 4 hodiny ráno. Už tento čtvrtek naši odhrají přípravu s Guatemalou, a to v Red Bull aréně v New Jersey. Zprávy jsou za námi, pojďme opět na muziku.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: sportovní servis.
1: Česko má po 16 letech semifinalistu Roland Garros. Jakub Menčík se z toho nerozklepal v tiebreaku po tom, co ve 12. gemu neproměnil 6 matchbolů. Při poslední výměně si to Čech dobře rozehrál z backhandu, zkrátil výměnu a prohodil Fonseku s citem křížem zleva. Jakub Menčík vyhrál 6-4, 6-3 a 7-6. Znamená to, že zítra večer se utká s Alexandrem Zverevem o své první grandslamové finále. Jakub Menčík se může stát prvním českým grandslamovým finalistou od Wimbledonu 2010, kdy Tomáš Berdych po skalpu Rogera Federera a Novaka Djokoviče nestačil na posledního zástupce velké trojky Rafaela Nadala.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB.

0: Sportovní servis.
1: Nová komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky pod vedením španělského předsedy Carlose Klose Gomeze už je kompletní. Zbylými členy se staly Ivo Nádvorník, Lucie Vopatová a Martin Vlk, které včera na svém zasedání schválil výkonný výbor fotbalové asociace České republiky. Doplnili šéfa Klose a Tomáše Bártu, nominanta za ligovou fotbalovou asociaci, která v Česku řídí profesionální soutěže. Předseda FAČR David Trunda k tomu řekl:
2: to je pětičlenné složení, které dneska výkonný výbor schválil, z toho máme velkou radost a je to komise, která, jak bych tady zdůraznil, bez nějakých vnějších vlivů je složena na základě profesionálního CV a na základě toho, co během mnoha let jednotliví členové udělali a pan Carlos Klos Gomez, jak už jsme avizovali, bude předsedou.
3: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: Věděli jste, že?
1: V roce 1518 vytiskl v Mladé Boleslavi lékař a kartograf Mikuláš Klaudián první tištěnou mapu Čech. V roce 2028 to tedy bude přesně 510 let. A teď to nejlepší, mapa nebyla pouze geografická. Obsahovala i politickou a náboženskou symboliku. Vznikla v prostředí Jednoty bratrské, jejímž významným centrem byla právě Mladá Boleslav. Tohle výročí je evropského významu. Upřímně, většina českých měst by za takový příběh vraždila.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.remont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Valečovské léto pokračuje. Tento pátek se těšte na koncert kapel Hand Grenade, totální nasazení a vysací zámek. Areál bude otevřen v 17.30.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Tančím, abych žil. Na pódiu se dále představí Alchymie. A Jakub Děkan. Chci jenom další ráno, kdy na tebe se podívám. 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Radio MB.

0: Jišti. Nové napojení čerpací stanice KM Prona na kanalizaci si vyžádá dopravní omezení na konci Jiráskovy ulice. Výstavba bude probíhat po 2 týdny od pondělí 8. června a bude realizována za provozu takzvaným protlakem, což zajistí co možná nejmenší omezení dopravy. Během probíhajících stavebních prací bude dopravu kyvadlově řídit semafor. Po jejich skončení budou výkopy vždy zakryty a průjezd bude zobousměrněn. Práce na revitalizaci slepého ramene Jízery v Mladé Boleslavi pokračují a projekt se opět posunul o významný krok vpřed. V uplynulých měsících bylo vyčištěno zarostlé území, která dlouhá léta bránilo přístupu do této části lokality. Díky tomu mohou pokračovat další práce směřující k obnově území a jeho zpřístupnění veřejnosti. Celé území se nachází v záplavové oblasti Jízery, proto zde nejsou plánovány rozsáhlé stavební zásahy.
1: Sportovní servis.
0: Pojízerský půlmaraton se uskuteční 21. června v Bakově nad Jizerou. Na soutěžící čeká plavání, kolo a běh, přičemž začínat se bude v 10 hodin. Závod bude připraven pro všechny výkonnostní kategorie. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: tvoje jistota.
1: Tady je Rádio MB, dnes už máme středu 3. června, doufám, že si užíváte. Naší společnost svátek slaví Tamary. V tuto chvíli už nám startuje dopolední rozjezd na Rosky má Jirka Langmajer. Já vám přeju samozřejmě, aby se vám hezky poslouchalo v naší společnosti. Samozřejmě bude spousta devadesátek, okořeníme je novinkami. Jak to vypadá s revitalizací slepého ramene Jizery, také to vám řeknu taky. No prostě a jasně, dopolední rozjezd startuje. No a pokud jste včera nestihli rozhovor s Tomášem Magnuskem, máte ho u nás na webu www.radiomb.cz. Tak teď se do toho pojďme pustit, přeji vám krásný poslech.
2: Radio MB.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 2 odpoledne. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.
0: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Tak takhle v 9 hodin a 29 minut jsme se dali Netzwerk a Memories, další skvělá muzika od nás, od Rádia MB, pro vás, tam všechny, kdo jste na druhé straně těch přijímačů. Pojďme se podívat na to, co nás ještě dneska čeká, kdybyste náhodou nevěděli, kam vyrazit v pátek, můžete na Valečovské léto, protože pod hradem Valečov se rozjedou další koncerty, Vysací zámek, Totální nasazení a taky Hand Grenade. Kdybyste chtěli lístky úplně zadáčo, tak je pro vás budu mít v příští hodině. Tady u nás na telefonním čísle 608 125 300, tak číhejte.
1: Rádio MB.

0: Lafensen, ale Saš samozřejmě, to byla další muzika na rádiu MB v 9 hodin 37 minut. Tak další odpočinkové místo vzniká v Mladé Boleslavi, probíhá totiž práce na revitalizace slepého ramene Jizery. No, projekt se posunul hodně dopředu. V uplynulých měsících bylo vyčištěné zarostlé území, které dlouhá léta bránilo přístupu do této části lokality. No a díky tomu můžou pokračovat další práce a tohle místo bude zpřístupněné veřejnosti. Tak pojďme dál, je to samozřejmě na Štěpánce, to je jasný, je středa 3. června a my hrajeme dál.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavy.

Devadesátky jedou a jedou i tady u nás na rádiu MB. Možná jste přišli třeba po delší době a pustili jste si nás a říkáte si, jejda, ty nám do toho ale šlápli. Je to tak, v pondělí jsme změnili formát rádia, hrajeme víc devadesátek, jsme snad energičtější a já doufám, že se vám nový obal a vůbec nová muzika tady u nás na rádiu MB líbí. Za chvíli to budou zprávy s Romanem, teď ještě dáváme 24/7.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Přeju pohodový den. Na začátku května proběhla v rámci celorepublikové akce kontrola produktů obsahujících zakázané nebo regulované látky, mimo jiné také na Mladoboleslavsku. Kriminální policie společně s dalšími kontrolními orgány v okrese zjistila u desítek produktů obsah zakázaných látek. Další stovka produktů byla stažena z prodeje. Kontroly proběhly ve dvou prodejnách. Podle policie budou pokračovat i v budoucnu. Veteránský okruh se uskuteční už tuto sobotu v Bakově nad Jizerou. Doprovodný program se uskuteční ve volnočasovém areálu, kde bude ve 13.30

0: 2020 zahájen také Dětský den. Letošní diváckou novinkou je zkouška pravidelnosti historických vozidel přímo v centru města Bakova.
1: Sportovní servis.
0: Na červnové přípravné zápasy české florbalové reprezentace proti Finsku byli nominováni také hráči Mladé Boleslavy, konkrétně Lukáš Bauer, Jiří Besta, Martin Feigl, Filip Zakonov, Jan Zoufalý, Adam Delong, Mikeš Motejzík, Šimon Stránský a Jakub Vařecha. Hrát se bude 12. a 13. června ve finském Tampere. Zprávy jsou za námi, je čas na muziku, hezký poslech.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Petr Alban, It's My Life, 5:05 dopolední. Pokračujeme dál. No, a co si budeme hrát v téhle hodině? Dáme Two Brothers on the Fourth Floor. Taky nějaká ta čeština bude, třeba Marek Ztracený. No a z 90. třeba taky ještě Passion Fruit, ale bude toho samozřejmě mnohem víc. Užívejte den.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Hudba z našeho regionu.

0: taky nějakou tu novější muziku musíme zahrát, to je jasný, tohle byl Timmy White, Astronaut na rádiu MB v 10 hodin a 13 minut. Přátelé, dávejte dobrý pozor, už za malou chvíli budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto, Vysací zámek, Totální nasazení a taky Hand Grenade už tento pátek, tedy 5. června pod hradem Valečov. No pomalu a jistě si připravte telefony.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Brothers on the Force Flora na rádiu MB v 10 hodin a 17 minut. No a teď už přišla ta chvíle, pokud chcete vyrazit na Balečovské léto, volejte právě teď 608 125 300. Jsme rádio MB, tady máte ještě Marka Ztraceného, no a kdo pak zavolá jako první, uvidíme.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Tak Lady Gaga nám zaspívala Bad Romance, 10 hodin a 36 minut. Luky dorazil na kafíčko. Luky, prosím tě, já jsem si pročítal trendy dnešní doby, já už jsem o tom mluvil včera v odpoledním vysílání, a víš, co je trend? Vracet se zpátky. Prostě norma je do 90. let. My jsme to možná chytli úplně jako...
1: Počkej, a v jakém smyslu jako
0: no
1: do 90.
0: let? No jako poslouchat muziku z 90. let, oblíkat se jako v 90. letech a
1: jo, proto
0: podobně.
1: Chodíš jako hastroš.
0: Ano, ano. Já mám ty šustákový bundy krásný
1: od
0: Vietnamců, ledvinku,
1: přesně, no.
0: Ponožky do pantoflí,
1: ano,
0: taky
1: tak to
0: hezký.
1: Ano, tak vždycky, že jo.
0: To je taky hezký. Klidně nám napište do našeho chatu na webu www.radiomb.cz, jak to máte vy, jestli se taky rádi vracíte do 90. let.
1: Ano, už se tím motá jazyk. Každopádně, ale je pravda, že to asi bude trend, protože my od pondělí hrajeme více devadesátek a pojďme si to říct, od pondělí vlastně posloucháme samou chválu, takže no. Evidentně devadesátky jsou stále v modě. No a jestli se to teďka ještě jako vrací, no tak o to víc.
0: Zatím kritika nepřišla, tak já si troufnu teď pustit další devadesátku od Passion Fruit. Dáme si hitovku Sun Fun Baby. No a vy nám napište, co vy si myslíte o devadesátkách. Chat ještě jednou na webu www.radiomb.cz.
2: Radio MB. Kde končí signál? Miss.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Vatikán. Tak já nevím, jak kluky, ale já jsem na Malorce v životě nebyl. Byl jsem na jiném španělském ostrově, na Ibize, ale Malorka, člověče, tam mi pořád uniká.
1: Tak na Malorce já jsem byl tuším se Škodovkou.
0: Ty jsi byl vlastně,
1: roky.
0: To je pravda, jo. Ty jsi byl na Malorce. Minulý rok to bylo, že jo, někdy?
1: Minulý rok, ano, vlastně už předminulý, dá se říct, no.
0: Tak vidíš, to já mám mezery, já jsem na Malorce prostě.
1: No hele, já jsem se tam de facto jako jenom stavil na kafíčko, protože vlastně byli jsme tam přes jednu noc, projeli jsme se novýma Elrokama a zase jsme frčeli zpátky, takže, ale vlastně můžu si to odškrtnout, byl jsem tam, to se počítá.
0: Kam letos?
1: Letos jako do Turecka a za svý.
0: Za svý, no, tak já do Bulharska taky za svý.
1: Bohužel.
0: V Bulharsku jsem asi, já nevím, 18 let nebyl, tak se tam jedu podívat, jak se to tam změnilo. Je to dobrý.
1: No tak, uvidíš, no, já ještě uvidím teda, jestli ze mě ty prachy nevytahá zubař, protože zrovna teď jsem přišel a není to nic levného, tak uvidíme, jestli zbyde na dovolenou, no, ale budu mít krásný úsměv.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy. Řidiči cestující mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem musí od března letošního roku projíždět Vlkavou s výrazným omezením. Kvůli opravě více než kilometr dlouhého úseku tu dopravu kyvadlově řídí semafory. Práce na tomto vytíženém úseku by mohly

0: skončit v polovině léta. Prezident Petr Pavel bude chtít zítra od Miroslava Hlaváče, kterého navrhla vláda na náčelníka generálního štábu České armády, slyšet jeho priority. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Nahradí Karla Řehku.
1: Sportovní servis.
0: Fotbalové mistrovství světa začne už 11. června. Ze všeho nejdříve si od 21 hodin zahraje Mexiko proti Jihoafrické republice. Naši se příští pátek 12. června utkají s Jižní Koreou. Hrát se bude ve 4 hodiny ráno. Už tento čtvrtek naši odhrají přípravu s Guatemalou, a to v Red Bull aréně v New Jersey. Zprávy jsou za námi, pojďme opět na muziku.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Unlimited, The Real Thing, krásná muzika 6 minut po 11. hodině dopolední na rádiu MB. 154. den roku 2026 pokračuje tedy i po 11. hodině. Svátek slaví Tamary a o čem se budeme bavit v téhle hodině? Třeba o tom, že v Česku dál roste počet plateb kartou. Kdybyste si chtěli naplánovat nějakou tu party, tak vám řeknu, jaké bude počasí. No a kam byste mohli vyrazit vláčkem? No, tak i o tom si řekneme, krásnou středu.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely.

0: Tady je vaše rádio MB, tak a pojďme se podívat na další trend. V Česku dál roste počet plateb kartou a mobilem. Některé podniky už hotovost skoro nechtějí řešit. Tak je podle vás v pořádku, že se blíží doba, kdy bez karty člověk skoro nenakoupí? Já nevím, tak já znám podniky, kde zase berou jenom hotovost. Na druhou stranu klidně mi napište na našem webu www.radiomb.cz. Máte tam chat. Za malou chvíli si dáme předpověď počasí.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
2: Tak sorry, že mám rád hory. Z nich krásný.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 2 odpoledne. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude.
2: Rádio MB.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, je to tady, koukneme, jak bude. Zataženo až oblačno s občasným deštěm, taková je předpověď pro dnešek. Nejvyšší teploty jen 14 až 19 stupňů Celsia. Zítra ale už bude líp, jasno až polojasno. Zpočátku velká oblačnost a nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 27 stupňů Celsia. Pátek bude opět oblačný až zatažený, teploty jen 15 až 20 stupňů. A sobota zpočátku jasno až polojasno, pak bude oblačnost přibývat, teploty do 25 a neděle bude slunečná a teploty opět do 25.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Tady je vaše Rádio MB. Blíží se doba dovolených, to je jasný. V minulé hodině jsme se o tom bavili s Lukym. No a České dráhy opět letos spouštění letní jízdenku, se kterou se dá celé léto cestovat po republice téměř bez omezení. Tak co, že bychom sedli do vlaku a někam vyrazili? Je to taky dost možný. Pokračuje středa 3. června. Já se teď loučím a vyskytnu se tady ještě jednou po 17. hodině. Mějte se krásně.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu začneme v Mnichově Hradišti. Nové napojení čerpací stanice KM Prona na kanalizaci si vyžádá dopravní omezení na konci Jiráskovy ulice. Výstavba bude probíhat po 2 týdny od pondělí 8. června a bude realizována za provozu takzvaným protlakem, což zajistí co možná nejmenší omezení dopravy. Během probíhajících stavebních prací bude dopravu Kyvadlově řídit semafor. Po jejich skončení budou výkopy vždy zakryty a průjezd bude zobousměrněn. Práce na revitalizaci slepého ramene Jízery v Mladé Boleslavi pokračují a projekt se opět posunul o významný krok vpřed. V uplynulých měsících bylo vyčištěno zarostlé území, která dlouhá léta bránilo přístupu do této části lokality. Díky tomu mohou pokračovat další práce směřující k obnově území a jeho zpřístupnění veřejnosti. Celé území se nachází v záplavové oblasti Jízery, proto zde nejsou plánovány rozsáhlé stavební zásahy.
0: Sportovní servis.
2: Pojízerský půlmaraton se uskuteční 21. června v Bakově nad Jizerou. Na soutěžící čeká plavání, kolo a běh, přičemž začínat se bude v 10 hodin. Závod bude připraven pro všechny výkonnostní kategorie. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: sportovní servis.
1: Česko má po 16 letech semifinalistu Roland Garros. Jakub Menčík se z toho nerozklepal v tiebreaku po tom, co ve 12. gemu neproměnil 6 matchbolů. Při poslední výměně si to Čech dobře rozehrál z backhandu, zkrátil výměnu a prohodil Fonseku s citem křížem zleva. Jakub Menčík vyhrál 6-4, 6-3 a 7-6. Znamená to, že zítra večer se utká s Alexandrem Zverevem o své první grandslamové finále. Jakub Menčík se může stát prvním českým grandslamovým finalistou od Wimbledonu 2010, kdy Tomáš Berdych po skalpu Rogera Federera a Novaka Djokoviče nestačil na posledního zástupce velké trojky Rafaela Nadala.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Valečovské léto pokračuje. Tento pátek se těšte na koncert kapel Hand Grenade, totální nasazení a visací zámek. Areál bude otevřen v 17.30.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světlo!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: zpětný signál. My jsme všude. Radio MB.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přeju pohodový den. Na začátku května proběhla v rámci celorepublikové akce kontrola produktů obsahujících zakázané nebo regulované látky, mimo jiné také na Mladoboleslavsku. Kriminální policie společně s dalšími kontrolními orgány v okrese zjistila u desítek produktů obsah zakázaných látek. Další stovka produktů byla stažena z prodeje. Kontroly proběhly ve dvou prodejnách. Podle policie budou pokračovat i v budoucnu. Veteránský okruh se uskuteční už tuto sobotu v Bakově nad Jizerou. Doprovodný program se uskuteční ve volnočasovém areálu, kde bude ve 13.30 zahájen také dětský den. Letošní diváckou novinkou je zkouška pravidelnosti historických vozidel přímo v centru města Bakova.
0: Sportovní servis.
2: Na červnové přípravné zápasy české florbalové reprezentace proti Finsku byly

0: Nominování také hráči Mladé Boleslavy, konkrétně Lukáš Bauer, Jiří Besta, Martin Feigl, Filip Zakonov, Jan Zoufalý, Adam Delong, Mikeš Motejzík, Šimon Stránský a Jakub Vařecha. Hrát se bude 12. a 13. června ve finském Tampere. Zprávy jsou za námi, je čas na muziku, hezký poslech.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: tvoje jistota.
1: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 14:00. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Zpětný signál. My jsme všude. Rádio MB.
1: Let us start the rebellion now.

0: Sportovní servis.
1: Nová komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky pod vedením španělského předsedy Carlose Klose Gomeze už je kompletní. Zbylými členy se stali Ivo Nádvorník, Lucie Vopatová a Martin Vlk, které včera na svém zasedání schválil výkonný výbor fotbalové asociace České republiky. Doplnili šéfa Klose a Tomáše Bártu, nominanta za ligovou fotbalovou asociaci, která v Česku řídí profesionální soutěže. Předseda FAČR David Trunda k tomu řekl.
2: To je pětičlenné složení, které dneska výkonný výbor schválil. Z toho máme velkou radost a je to komise, která, bych tady zdůraznil, bez nějakých vnějších vlivů je složena na základě profesionálního CV a na základě toho, co během mnoha let jednotliví členové udělali a pan Carlos Klos Gomez, jak už jsme avizovali, bude předsedou.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhodou.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapelnou Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy. Řidiči cestující mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem musí od března letošního roku projíždět Vlkavou s výrazným omezením. Kvůli opravě více než kilometr dlouhého úseku tu dopravu kyvadlově řídí semafory. Práce na tomto vytíženém úseku by mohly skončit v polovině léta. Prezident Petr Pavel bude chtít zítra od Miroslava Hlaváče, kterého navrhla vláda na náčelníka generálního štábu České armády, slyšet jeho priority. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Nahradí Karla Řehku.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové mistrovství světa začne už 11. června. Ze všeho nejdříve si od 21 hodin zahraje Mexiko proti Jihoafrické republice. Naši se příští pátek 12. června utkají s Jižní Koreou. Hrát se bude ve 4 hodiny ráno. Už tento čtvrtek naši odhrají přípravu s Guatemalou, a to v Red Bull aréně v New Jersey. Zprávy jsou za námi, pojďme opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Take me away.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: 14. hodinu jsme se přehoupli z 24/7 a taky z East 17. To je slušný rozjezd. Dneska už je tu středa 3. červen, no a právě v tuhletu chvíli už vás vítám u našeho odpoledního úletu. Přátelé, krásný a co nejpohodovější den už přeju od našeho mikrofonu. Já jsem Luky, no a s vámi tu zůstanu do 16. hodiny, jako vždycky. Taky dneska jsem nabil náš playlist s tím nejlepším a tak se můžete těšit třeba na Dub, Marka Vose a Arabelu Derry Rollins nebo Pecha Boys. No a budeme postupně přidávat, abyste si dnešní odpoledne udělali s námi prostě hezký, když už to počasí stojí za prd. No a o čem bude dneska řeč? No tak dnes se budeme třeba věnovat jízdním kolům, protože právě ty dneska mají svůj den. No a mimo to, Mladá Boleslav je s jízdníma kolama taky neodmyslitelně spojená. Dneska sice není tak úplně ideální počasí na kolo, ale určitě na tohle téma mrkneme. Teď už nebudu zdržovat od muziky, tady jsou Days, no a vám přeju fajnovej středeční den, fajnový odpoledne, jdeme na to.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Rádio MB.

0: Tak to je další skvěle oživená nebo omlazená osmdesátka, no a nejednou jsem se přiznal, že tyhle ty počiny mám rád. Tenhle byl z dílny Marka Vose a hodně mě baví. Kamarádi, po víkendové jízdě na Bolka Festu už jsou ti mladší při středě, určitě v pohodě. U mě to sice ještě lehce doznívá, hold, už to není, co to bývalo, ale do dalšího víkendu tu rekonvalescenci určitě zvládneme a můžeme začít na novo. Přátelé, ale právě dneska, pokud jste v pohodě, můžete třeba vyrazit ještě na kolo a nejenom udělat něco pro svoje zdraví a tělo, ale vlastně tím i oslavit dnešní světový den jízdního kola. Dobře, není úplně ideální počasí, ale pokud se budete furt na něco vymlouvat, dopadnete přesně jako já, který jsem si na začátku tohoto roku koupil elektrokolo, který jsem nutně potřeboval. No do dnešního dne jsem nenajel ani kilometr. Vlastně na to, že mi stojí v kolárně, jsem si vzpomněl až díky našemu dnešnímu tématu. Jo, jsem hroznej. Ale pojďme k tomuto dnu. Ten byl vyhlášen 3. června roku 2018, no a má samozřejmě podpořit cyklistiku. No a jak určitě víme, právě Mladá Boleslav je s jízdním kolem neodmyslitelně spjatá. A i když dneska jsou to spíš auta nebo jenom auta, tak právě historie Škodovky odstartovala jízdníma kolama, který společně vyráběli pánové Václav Klement a Václav Laurin. Později přešli na motorky a auta, no ale začátek tohoto gigantu byl u prostých jízdních kol. No a tenkrát jedno takový stálo zhruba 4 průměrné platy, takže rozhodně nebylo tak dostupný jako dneska. I když dražší elektrokola se dnes klidně vyšplhají na 4-5 průměrných platů. Každopádně my si teďka dáme trochu té muziky, no a pak se budeme věnovat nějakým zajímavým rekordům, právě co se jízdních kol týká. Mám pro vás docela zajímavý čísla, tak buďte s námi a já právě posílám Ale Farben. Jste s rádiem MB?
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 2 odpoledne. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
0: Rádio MB. Kde končí signál? My

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.sport.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: několik málo minut tu máme 15. hodinu. Společnost vám dělá Rádio MB, ale tohle není to číslo, který jsem vám sliboval. Pro připomenutí, my se dneska věnujeme jízdním kolům, jelikož 3. červen patří právě jim. Je tu Světový den jízdních kol a my se mrkneme na několik zajímavostí a několik čísel. Začneme třeba váhou. Běžný kolo, který koupíte kdekoliv, váží něco mezi 10 a 15 kilo. Závodní a speciální kola můžou mít klidně méně než polovinu, tedy zhruba 5-6 kilo, ale tam už jdou ceny samozřejmě do vyšších 100 tisíců. No ale v tomhletom existují rekordy a co jsem dohledal já, tak úplně nejlehčí kolo, který se podařilo sestrojit, mělo jenom 2,7 kila. To je prostě neuvěřitelný. Ale ještě zajímavější rekord z opačné strany, tedy nejtěžší sestrojený jízdní kolo, no a tam byste si asi netypli váhu. Jistý Frank Dose vyrobil šlapací kolo, který váží neskutečných 940 kilo, tedy téměř jednu tunu. Je to sice rekord, protože do té doby to bylo jen 860 kilo, ale k uznání tohletoho rekordu prý Frank musel na kole ujet alespoň 500 jardů, tedy 457 metrů. Ale jestli se mu to opravdu podařilo, tak to už jsem se nedočetl. Každopádně je to šílenost a pravděpodobně na nedělní výšky s ním jezdit úplně nebude. No, my se na chvilku vrátíme za muzikou, dáme si taky zprávy v celou, no a po 15. mrkneme na rychlostní rekord, co se kola týká. Tak si zatím můžete zkusit udělat nějaký svůj tip, no a já vám pak řeknu, jak moc daleko jste. Takže buďte s námi stejně jako teď Kylie Minogue.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Bylo 15 hodin.
0: Rádio MB.
1: Rádio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu začneme v Mnichově Hradišti. Nové napojení čerpací stanice KM Prona na kanalizaci si vyžádá dopravní omezení na konci Jiráskovy ulice. Výstavba bude probíhat po 2 týdny od pondělí 8. června a bude realizována za provozu takzvaným protlakem, což zajistí co možná nejmenší omezení dopravy. Během probíhajících stavebních prací bude dopravu kyvadlově řídit semafor. Po jejich skončení budou výkopy vždy zakryty a průjezd bude zobousměrněn. Práce na revitalizaci slepého ramene Jízery v Mladé Boleslavi pokračují a projekt se opět posunul o významný krok vpřed. V uplynulých měsících bylo vyčištěno zarostlé území, která dlouhá léta bránilo přístupu do této části lokality. Díky tomu mohou pokračovat další práce směřující k obnově území a jeho zpřístupnění veřejnosti. Celé území se nachází v záplavové oblasti Jízery, proto zde nejsou plánovány rozsáhlé stavební zásahy.
1: Sportovní servis.
2: Pojízerský půlmaraton se uskuteční 21. června v Bakově nad Jizerou. Na soutěžící čeká plavání, kolo a běh, přičemž začínat se bude v 10 hodin. Závod bude připraven pro všechny výkonnostní kategorie. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: středečního odpoledního úletu, nová porce energický muziky před námi, no a u toho je tu s vámi vaše Rádio MB. Dneska se tak trochu věnujeme jízdním kolům, jelikož dnešek tu máme Světový den jízdního kola. Před chvilkou jsme tu měli nejlehčí a nejtěžší kolo, který od sebe dělí neskutečných 937 kilo. No a já jsem ještě slíbil jeden rekord, a to ten rychlostní. Vy jste si měli tipnout, jaký myslíte, že je rekord v rychlosti právě na šlapacím kole. Předpokládám ale, že málo kdo z vás by typoval rychlost 297 km v hodině. Právě Denisa Miller-Korinek je držitelkou tohoto světového rekordu. V září 2018 na solných pláních Bonneville v Utahu jela neskutečnou rychlostí právě 296 km v hodině. Jela na speciálním karbonovém kole vyrobeným na zakázku za autem, který bylo vyrobeno taky jak jinak než na zakázku, aby se minimalizoval odpor vzduchu. Převod tohoto kola je ale tak náročný, že muselo být taženo právě autem, dokud nedosáhlo rychlosti 140 až 160 km v hodině, no a pak už bylo lano odpojeno a cyklistka už šlapá vlastní silou za dragstrem o výkonu 750 kW. Jako na kole skoro 300 km v hodině, to je šílený. Klidně mi dejte vědět, jak nejrychlejc jste třeba jeli vy. Já, jestli si pamatuju dobře, tak to bylo něco kolem 50 kilometrů z kopce od Michalovic dolů a to už byl slušnej fičák, při kterým bych se jako nechtěl rozbít. No a 300, tak to nevím. Každopádně my jdeme pokračovat v muzice a já posílám Mel C, následovanou DJem Bobem, Darou Rollins a taky Master Boy.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Včera jsme tu měli den odejdi dřív z práce, tak doufám, že vám to včera u šéfa prošlo, ale co kdybychom z práce odešli dřív na víkend rovnou o jeden celý den dřív? Ano, je to téma, který jsme tu už párkrát probírali, jelikož spousta zemí a firem už právě čtyřdenní pracovní týden vyzkoušelo a u většiny se to dokonce osvědčilo. Už i naši sousedi v Německu. No a právě Německo po 6měsíčním testu čtyřdenního pracovního týdne ve 45 organizacích vyhodnotili, že 3/4 firem chtějí v tomhle modelu pokračovat. No a výsledek? Produktivita neklesla, firmy místo toho zkrátily porady, odstranili zbytečný procesy a přestali lidi přetěžovat. Jako takhle ze zahraničí přebíráme kdejakou kravinu, co tedy plošně vyzkoušet tenhle ten model. Asi se nemusím ptát, jestli by se vám líbil 4denní pracovní týden a 3denní víkend, že jo. Stihli bychom třeba i víc festivalů a víc party. Je teda pravda, že mě by to mohlo asi už přizabít, protože já nějak neumím zastavit a vlastně jsem v neděli vždycky rád, že to celý skončilo a že si můžu odpočinout. Ale stejně bych do toho šel.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Kde končí signál?
1: My

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rádio MB. Urč.

0: Aqua, tohle byl jejich hit Calling You. No a právě přesně tahle ta parta si v roce 1997 podmanila hudební svět hitem Barbie Girl. No a jak jsme se tady nedávno bavili, tak tahle ta dánsko-norská taneční kapela končí s koncertováním. Kapela to nedávno sdělila ve společném prohlášení, že po mnoha neuvěřitelných letech se rozhodli uzavřít kapitolu Aqua jako živé kapely. No tak rozhodně je to škoda, ale já myslím, že zrovna tahle ta partička už to párkrát udělala, už párkrát si dali pauzu a zase se dali dohromady. Takže uvidíme, třeba to není definitivní. Každopádně, čeho je ale definitivní konec pro dnešek, to je odpoledního úletu, protože před námi už je 16. hodina, no a před vámi hodina s Romanem. Takže já jdu předat mikrofon, jdu předat křeslo tady ve studiu. No a na vás se budu těšit zase zítra, přesně v tento čas, tedy mezi 14. a 16. Loučí se s vámi Lukáš Náhlovský, užívejte zbytek středečního odpoledne a mějte fajn náladu s dobrou muzikou na Rádiu MB. Ahoj!
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.
3: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc. Pak jsi mě tu nechal a nikam spěchal, každý den a každou noc.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přeju pohodový den. Na začátku května proběhla v rámci celorepublikové akce kontrola produktů obsahujících zakázané nebo regulované látky, mimo jiné také na Mladoboleslavsku. Kriminální policie společně s dalšími kontrolními orgány v okrese zjistila u desítek produktů obsah zakázaných látek. Další stovka produktů byla stažena z prodeje. Kontroly proběhly ve dvou prodejnách. Podle policie budou pokračovat i v budoucnu. Veteránský okruh se uskuteční už tuto sobotu v Bakově nad Jizerou. Doprovodný program se uskuteční ve volnočasovém areálu, kde bude ve 13.30 zahájen také dětský den. Letošní diváckou novinkou je zkouška pravidelnosti historických vozidel přímo v centru města Bakova.
0: Sportovní servis.
2: Na červnové přípravné zápasy české florbalové reprezentace proti Finsku byli nominováni také hráči Mladé Boleslavy. Konkrétně Lukáš Bauer, Jiří Besta, Martin Feigl, Filip Zakonov, Jan Zoufalý, Adam Delong, Mikeš Motejzík, Šimon Stránský a Jakub Vařecha. Hrát se bude 12. a 13. června ve finském Tampere. Zprávy jsou za námi, je čas na muziku, hezký poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Hezké odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB a také na Mladoboleslavsku nám dnes příjemně sprchlo. Takže konečně zalito, zítra se nám zase o něco oteplí, budeme měřit až 25 stupňů Celsia, aby se nám v pátek zase ochladilo. Jak jste jistě postřehli, tak rádio MB vám od 1. června mimo jiné hraje více devadesátek a my vám děkujeme za všechny pozitivní reakce. Mimochodem víte, že hudba v devadesátkách byla ve skutečnosti často pomalejší než dnešní hity, ale působila přeci jen mnohem energičtěji a důvod? Méně digitálních úprav a víc živých nástrojů a hlavně refrény se tehdy psaly tak, aby si je lidi pamatovali po prvním poslechu a upřímně, kdo si dnes po jedné minutě nezaspívá třeba Hedveje nebo kapelu Snap. Devadesátky prostě uměly vibe a my jsme rádi, že patříte mezi jejich milovníky. Nejen devadesátky pro vás ale máme, snažíme se vybírat prostě tu nejlepší muziku. Tak si to užijte. Dívejte, přeju vám pohodovou středu.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

hezké odpoledne, jojo, devadesátky, o těch už se toho hodně namluvilo. Co vám schválně devadesátky připomenou jako první? Videopůjčovnu, první diskotéku, Walkman anebo první pusu někde na koupáku. Devadesátky prostě měly něco do sebe a právě proto je teď na Rádiu MB hrajeme ještě víc. Klidně si nás dejte do sluchátek, běžte ke Kauflandu, tam mimochodem dříve bývala pouť, všude kolem prodávali Vietnamci a do Vince jsem jezdil 5 za 3 koruny. Ta doba je dávno pryč, ale devadesátky nám naštěstí zůstávají. Za chvilku se vrátíme ještě k Bolka Festu, který se o víkendu konal v Mladé Boleslavi. Podíváme se, jaký byl festival z pohledu policie.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.paramount.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. Everybody.

0: hezké odpoledne. Hudební festival Polka Fest je úspěšně za námi. Byl skvělej, doufám, že jste si ho v pátek a v sobotu také užili. Můžeme se podívat i na to, jaký byl festival z pohledu policie. Podle všeho poklidný, policisté tu řešili jen dva incidenty, ve kterých figurovali tři horkokrevní muži. První z nich nerespektoval návštěvní řád a drsně vyjel na pořadatele. No a druhý případ byl klasický kohoutí zápas dvou chlapů, kteří si nerozuměli v tom, jak daleko mají projíždět auta od chodců. Po drobné šervátce musela na místě asistovat i záchranka, ale naštěstí nešlo o nic vážného a policisté situaci hned vyřešili. Policisté udělili téměř 20 pokut lidem, kteří popíjeli alkohol na místech, kde to městská vyhláška zakazuje. Ale jak už jsem říkal, tak Polka Fest každopádně proběhl z pohledu policie velmi klidně. Další info najdete na našem webu, tak se tam můžete podívat www.radiomb.cz. No a další zprávy si dáme za malou chvíli, protože tu bude 17. hodina.
1: Radio MB. Radio MB. Určitě.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy. Řidiči cestující mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem musí od března letošního roku projíždět Vlkavou s výrazným omezením. Kvůli opravě více než kilometr dlouhého úseku tu dopravu kyvadlově řídí semafory. Práce na tomto vytíženém úseku by mohly skončit v polovině léta. Prezident Petr Pavel bude chtít zítra od Miroslava Hlaváče, kterého navrhla vláda na náčelníka generálního štábu České armády, slyšet jeho priority. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Nahradí Karla Řehku.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové mistrovství světa začne už 11. června. Ze všeho nejdříve si od 21 hodin zahraje Mexiko proti Jihoafrické republice. Naši se příští pátek 12. června utkají s Jižní Koreou. Hrát se bude ve 4 hodiny ráno. Už tento čtvrtek naši odhrají přípravu s Guatemalou, a to v Red Bull aréně v New Jersey. Zprávy jsou za námi, pojďme opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je středa 3. června, 154. den roku 2026. Tak pojďme se podívat, kdo má svátek. Jsou to Tamary, já žádnou neznám, jenom možná tu manželku Tomáše Kluse, samozřejmě. Na Rosky konkrétně 60. má Jirka Langmajer, skvělej herec, to je jasný. Za malou chvíli se podíváme tak trošku okrajově na festivaly a nebo na novou sezónu Koupališť. Hezký den, hezkou středu.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Pouštíte se Rádio MB, no a pojďme tak trošku na festivaly versus pivo. Když stojí pivo v hospodě třeba 50, 40 korun, já nevím, na festivalu třeba 80 nebo dokonce i víc, většina lidí si to stejně dá. Na akcích najednou fungují úplně jiná pravidla. No a mě by zajímalo, co je podle vás ta hranice, kdy už si řeknete ne. To je moc, prostě si to nedám. Klidně mi napište na našem chatu na webu www.radiomb.cz. Tady máte další muziku.
4: Špatný signál?
5: My jsme všude. Radio MB.
6: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Valečovské léto pokračuje. Tento pátek se těšte na koncert kapel Hand Grenade, totální nasazení a vysací zámek. Areál bude otevřen v 17.30.
2: Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Pěknou středu s datem 3. června. Otevřela se nám nová sezóna koupališť v regionu Pointa. Kolik stupňů musí být, abyste vlezli do vody? A existuje ještě někdo, kdo čeká až na červenec? Vypadá to tak, že mladoboleslavské koupaliště by se nám mělo už během nějakých 14 dnů otevřít. Čeká se samozřejmě na počasí. Uvidíme, jak to bude. Mějte se krásně, teď se loučím a zítra zase po 9. hodině se na vás těším, naslyšenou.
3: Radio MB. Radio MB.

0: 18 hodin. Radio MB. Radio MB. To podstatné právě teď.
1: Pohodovou středu začneme v Mnichově Hradišti. Nové napojení čerpací stanice KM Prona na kanalizaci si vyžádá dopravní omezení na konci Jiráskovy ulice. Výstavba bude probíhat po 2 týdny od pondělí 8. června a bude realizována za provozu takzvaným protlakem, což zajistí co možná nejmenší omezení dopravy. Během probíhajících stavebních prací bude dopravu Kyvadlově řídit semafor. Po jejich skončení budou výkopy vždy zakryty a průjezd bude zobousměrněn. Práce na revitalizaci slepého ramene Jízery v Mladé Boleslavi pokračují a projekt se opět posunul o významný krok vpřed. V uplynulých měsících bylo vyčištěno zarostlé území, která dlouhá léta bránilo přístupu do této části lokality. Díky tomu mohou pokračovat další práce směřující k obnově území a jeho zpřístupnění veřejnosti. Celé území se nachází v záplavové oblasti Jízery, proto zde nejsou plánovány rozsáhlé stavební zásahy.
0: Sportovní servis.
1: Pojízerský půlmaraton se uskuteční 21. června v Bakově nad Jizerou. Na soutěžící čeká plavání, kolo a běh, přičemž začínat se bude v 10 hodin. Závod bude připraven pro všechny výkonnostní kategorie. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 2 odpoledne. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Question. What is love?

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Rádio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 14:00. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
2: Rádio MB. Rytmus

0: spell. Welcome to paradise.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto pokračuje. Tento pátek se těšte na koncert kapel Hand Grenade, totální nasazení a visací zámek. Areál bude otevřen v 17.30.
2: Radio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku.

Noc plná devadesátek. Follow me to a point of no return.